0: Když nám šeptal řeči, jsem se hned viděl a zvaný.
1: That's your careful.
2: Urban FM 103.5.

0: Když nám si toho říct, že jsem se hned viděl a zále...
1: That's your careful.
2: No. Urban FM 103.5.